pánský koči, mamonové oči, on se mě vyptává, kde já spím v noci. Julajda, Julajda, já tě mám ráda, Julajda, Julajda, já tě ráda mám, a já spím sám.